Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Dance Radio.

0: nula?
1: Asi jo.
0: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. AutoESA, ověřené vozy.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Dance Radio.

Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Britská spotřebitelská organizace Which zpochybnila bezpečnost Booking.com. Jejím pracovníkům se podařilo vytvořit falešnou nabídku ubytování na jedné z nejznámějších adres v zemi, v sídle premiéra Andyho Barhama na londýnské Downing Street. Podle organizace to ukazuje, že kontroly firmy nedokážou spolehlivě odhalit závadné nabídky. Po plzeňském Prazdroji, který zdražení oznámil jako první, nevylučují dražší pivo ani další domácí výrobci. Shodují se, že jim rostou náklady, zejména kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. S finálním rozhodnutím ale zatím vyčkávají. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí 24 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásné dobré ráno, dámy a pánové, tady je pondělní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM a taky pondělní ranní fresh s Andy Rodem. Burns Lies, Otonou remix právě teďkon v našem éteru a já vám všem přeju co nejvíc pohodové pondělní ráno a taky, aby jsme všichni do toho nového pracovního týdne vykročili pravou nohou. Dneska pondělí 7. září, svátek nám slaví Regina, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší a z muziky nabídneme už za chviličku třeba novinku v našem éteru Midnight Generation, Almost My Own, bude taky Kalina Zenders, Another 54 Ultra, Talk to You, úžasná letní záležitost a taky Evan McVicar. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Ta nejlepší taneční muzika jedině u nás na 89 a 102,9 FM. Evan McVicar, Tell Me Something Good, úžasná věc právě teď v našem éteru. Já doufám, že se vám dobře stává do nového pracovního týdne. Máme pondělí s datem 7. září a před námi je teď aktuálně počasí, abyste věděli, jak dneska bude. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Já si myslím, dámy a pánové, že tohle je opravdu takový typický zářijový počasí. Tak si nenechte zkazit náladu. Před námi Jonotas Deep Dish, bude taky Kevin DeFreeze, Drown Moon a nebo Solomon.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy Rout a tohle je pondělní ranní fresh, kde nám právě teď dohrál Solomon společně se Skrillexem Ramta. Fantastická věc. No a my se po 8 hodině podíváme na to, proč Anima musel zrušit svoji gigantickou show v Istanbulu. Tak si na to rozhodně počkejte. Do 8 hodiny si dáme třeba Fedele Granda, Rhythm of the Night a bude taky Merck & Cremont, Like This. Tak krásné ráno.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky, čehož už se Pražané začali obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Extrémní projevy počasí ukázaly, že klimatické změně se musí přizpůsobit i česká města. Teploty v nich totiž letos několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia ve stínu a na slunci ve městech velmi často stoupaly k 60. Většina radnic už delší dobu hledá způsoby, jak pobyt ve městech v horku zpříjemnit. Vysazují stromy, do ulic umisťují mlžítka a vodní prvky. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou mzdu 40 000 korun, bude první měsíc dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy Rout a tohle je pondělní ranní fresh. Nicméně, dámy a pánové, dlouho očekávaný turecký debut producenta a vizionáře anime, který se měl uskutečnit 12. září v aréně v Istanbulu, byl podle místních médií zrušen. Důvodem je masivní dění na sociálních sítích a tlak ze strany konzervativních skupin, kterým vadí futuristické, temné a surrealistické vizuály provázející jeho ikonickou konceptuální show Aiden. Ať je to, jak je to, každopádně můžeme si říct, že ta show může být trošku pro někoho jakoby červená barva, jako red flag takovej, ale zároveň, když se dámy a pánové podíváme na, ať už je to TikTok, Instagram, jakoukoliv sociální síť, tak prostě ta show vypadá naprosto fantasticky, ale samozřejmě my vždycky musíme respektovat zákony dané zemi a tak, jak rozhodnou úřady. Každopádně, pokud to opravdu zrušili, je to obrovská škoda. Myslím si, že v Turecku přišli o hodně, nicméně určitě to není poslední show, kde by anima měl vystupovat. Pojďme dál na muziku, před námi za chviličku Mooney, bude taky Rehab Hot Since 82, anebo taky novinka v našem éteru Filip Zelinka a Heartbreak.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starosti.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespadne, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Dáváte si pondělní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle to byla novinka v našem éteru. Filip Zelinka, Heartbreak, ryze česká záležitost a fantastická věc. Máme pondělí s datem 7. září, no a pojďme se teď podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Z kraje pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí ke 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Jak říkám, žádná hitparáda, ale myslím si, že bychom na to mohli být podstatně hůř, takže buďme rádi za tohleto počasí. Před námi Elvis a Little Less Conversation, bude taky Paul Fundy, Gorgon City, Alesso, anebo taky Eden Prince.

Pondělní ranní fresh se pomalu jistě blíží do svého finiše. My jsme 89 a 102,9 FM. Po 9. hodině tady pro vás bude už dopolední drive s Katie a taky odpolední show s Michaelem C. A nesmíme zapomenout, že v 18 hodin nám startuje další vydání pořadu Rave on Air. Tak si na to rozhodně počkejte. Já se loučím, přátelé, frčím na dovolenou. Děkuju všem kolegům, kteří tady budou za mě a budu se těšit příští týden naslyšenou. Do 9. hodiny třeba John Summit a Focus.

Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západoněmeckou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Britská spotřebitelská organizace Which zpochybnila bezpečnost Booking.com. Jejím pracovníkům se podařilo vytvořit falešnou nabídku ubytování na jedné z nejznámějších adres v zemi, v sídle premiéra Andyho Barhama na londýnské Downing Street. Podle organizace to ukazuje, že kontroly firmy nedokážou spolehlivě odhalit závadné nabídky. Po plzeňském Prazdroji, který zdražení oznámil jako první, nevylučují dražší pivo ani další domácí výrobci. Shodují se, že jim rostou náklady, zejména kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. S finálním rozhodnutím ale zatím vyčkávají. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Přátelé, Shimza a Eldu Brooke a Falling na frekvencích Dance Radio. Já vám přeji krásný dobrý ráno, máme 9.19. Aktuální čas, doufám, že jste si užili příjemný ranní fresh s kolegou Andym. Dopolední drive už je připravený a už se roztáčí momentálně v tuhle chvíli. A já doufám, že už jste s náma, že jste načerpali síly do nového pracovního týdne. A taky doufám a věřím, že ať už nás hledíte odkudkoliv, že pro vás to bude příjemnější ráno. No, co vás čeká? Dneska máme 7. září 2026. Dneska probereme spoustu novinek, nových releaseů, taky omrkneme festivalovou už sezónu, ne, ale podzimní sezónu v klubech. Omrkneme velký koncerty, který se chystají v průběhu následujících týdnů. No, určitě taky mrkneme do světa filmů a technologií. To všechno vás dneska čeká. Dnes taky svátek slaví Regina. Přejeme všechno nej. A co se týká dnešního pondělního dne, tak máme den otevřených dveří památek v Česku. Takže pokud byste dnes měli volno a volnějiš, tak můžete v rámci toho někam vyrazit.
1: Rain Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radio s Andy Roudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Hraní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
1: Dance Radio.

0: Have begun the wobble. This is Stanley Unwin Shiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Přátelé, v tenhle ten moment jsme na Dance Radio hodně, ale hodně zavzpomínali z Wobble You a Petl na frekvencích Dance Radio. Doufám, že i tato věc příjemně potěšila. No a my už se pojďme podívat do světa technologií, zvuku, ale také dekorací. A pojďme si říct, že jelikož jsme primárně taneční rádio, řešíme často hudbu, mejdany, festiáky, nový release a tak dále. Všechno se většinou točí okolo hudby, tak samozřejmě i tentokrát pro vás budu mít jako zajímavou novinku, která už na mě vyskočila během víkendu na sociálních sítích. A jedná se o úplně z brusu novej zrcadlovej DJskej pult. Přesně tak. Já když jsem to viděla poprvé v sobotu asi, tak jsem jako na to zírala asi 5 minut úplně s otevřenou pusou. Říkám se, tyjo, tak jako to je hustý. No a prosím vás, tak jedna nejmenovaná společnost představila zrcadlovej pult DJskej, který byl vlastně navržený tak, aby úplně to totálně, ale geniálně splynul s jakýmkoliv jako prostředím. To znamená, ať už to bude festival, nebo třeba nějaký jako lesní stage, anebo třeba typický festiák někde na letišti, tak tato dekorace, tenhle ten DJskej pult, tak ten bude sloužit nejenom jako dekorace, jako vychytávka ze strany architektury, ale taky zároveň díky tomu prosklenému designu vlastně jako úplně splyne s prostředím a zároveň tam se uvidí i ty klabeři a rejvři. No je to mazec, musím říct, že právě tuhle novinku představilo jedno nejmenovaný technologicko-kreativní studio a je to vlastně trošku takový modulární zrcadlový struktura, modulární zrcadlová struktura, která vlastně jde ještě navíc přizpůsobit do různých tvarů a možností. Takže vlastně to ještě mohou lidé využít potom na festiáku, jak budou chtít. No, je to hustý, mrkněte na to a dejte klidně vědět do zpráv, co vy na to říkáte.
0: Dance Radio.

89 a 102.9 FM, přátelé, za náma The Chainsmokers, opravdu magic věc, The Cure, na frekvencích Dance Rády a doufám, že jste si užili i tuto věc a taky doufám, že jste s náma a máte se fantasticky. A přátelé, pojďme si říct, že tady školní rok je v plném proudu, samozřejmě taky i spoustu koncertů a spoustu zajímavých akcí před náma a jedná se i taky o zajímavý hudební konference. Jednu z těch největších můžete třeba už brzy navštívit a to konkrétně v Praze, v PVA Expo a jedná se o Prague Music Week, což je konference, která se trošku přetavila z minulosti z Prague Nouvelle a pokud vás fascinuje hudba, nebo pracujete v hudebním průmyslu, nebo vás zajímají vývoje, aktuální trendy, muzika, jste umělci, muzikanti, DJové, producenti, tak právě Prague Music Week může být určitě pro vás. Co je taky důležitý a zásadní, že se kromě těch konferencí a panelových diskuzí chystá i celá řada zajímavých koncertů ve spoustě klubech v Praze. Si můžete jít poslechnout opravdu spoustu zajímavých hudebních věcí, ale v návaznosti Prague Music Weeku proběhnou i třeba ceny v rámci Prague Music Week Awards, kdy momentálně probíhají nominace na tuto akci, takže můžete nominovat i vaše zajímavé hudební projekty. A co je také zajímavý pro umělce, je speciální open call, který vlastně nabízí možnost být součástí muzikantům téhle konference. Takže pokud máte hudební projekt, máte už vydaný nějaké věci a chtěli byste dát o sobě vědět, tak veškeré info najdete na Prague Music Week a nezapomeňte, uzavírka je už 15. září. No a celý to proběhne, ještě jednou, to jsem nezmínila, tak určitě na začátku listopadu 4. až 6. a to konkrétně tady v Praze Křižíkovy pavilony přímo na Praze 7. Tak nezapomeňte.

se posuneme o kousek dál a pojďme se také podívat na to, co vám naservíruji už za malou chvíli na našich frekvencích. Bude to třeba Nora and Pure a Saltwater.

0: 10.11. Určitě omrkneme video set dne, mrkneme se na velmi oblíbená místa na život a taky pro vás budu mít určitě novinky ze světa technologií a sociálních sítí. 10.01 aktuální čas, teď už Andy a zprávy. Dance Radio
1: News. Z masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky, čehož už se Pražané začali obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Extrémní projevy počasí ukázaly, že klimatické změně se musí přizpůsobit i česká města. Teploty v nich totiž letos několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia ve stínu a na slunci ve městech velmi často stoupaly k 60. Většina radnic už delší dobu hledá způsoby, jak pobyt ve městech v horku zpříjemnit. Vysazují stromy, do ulic umisťují mlžítka a vodní prvky. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou mzdu 40 000 korun, bude první měsíc dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Adam Freeland a We Want Your Soul na frekvencích Dance Radia. Posloucháte pondělní dopolední drive, a to s datem 7. září. A my už se pojďme podívat na velmi zajímavé statistiky, které momentálně přišly, a to z USA, a mapoval se prodej fyzických nosičů. Je super pozitivní zpráva, že je na vzestupu v posledních letech samozřejmě nárůst o vinily, CDčka, ale i znovu kazety, což je hodně zajímavý, protože spoustu i kapel zahrnuje v rámci svého merče i limitované edice třeba kazet. Co jsou takový ty kazetky, možná někdo neví, prostě na pásku, když jste ji dali do rádia. Nicméně, prodej CDček v USA se v první polovině letošního roku zvýšil, a to o 60%, což je jako masakr, teda musím říct. A celkově kompaktní disky pomohly zvýšit z fyzické hudby ty příjmy, které se odhadují na více než 732 milionů dolarů. To je teďka, jsou to čísla a statistiky z USA. No a velkým překvapení pro mě je, že se právě zvýšil velký zájem o CDčka. To jsem si myslela, že už dneska vůbec není jako vinily, jasně, ale právě ty statistiky podle americké asociace nahrávacího průmyslu mluví jasně a 58,6%, tak to je obrovský nárůst a myslím si, že to je určitě pozitivní. Samozřejmě o velký zájem vinilů, tak to se nemusíme bavit, to je takový už dlouhodobý trend. No a ještě tady mají i docela pěkný čísla kazety, což je už taková pro spoustu lidí nostalgická věc, ale spoustu lidí se to kupuje, aniž by se to mělo kde přehrát. Je to prostě spíše taková jako srdcovka. No je to hustý a já jsem jako velmi ráda, že fyzický nosiče pořád tý digitální době jedou a já to miluju taky. Takže naprosto chápu.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Facilities a Brutes a Forever in My Room na frekvencích Dance Radio a my už se teďka pojďme podívat na nejideálnější místa a města pro život, alespoň to ukazují aktuální zahraniční žebříčky, který každoročně na základě spoustu faktorů hledají nejideálnější místa pro život. Samozřejmě v těch faktorech hrajou důležitý roli, jako je třeba bezpečnost, infrastruktura, kvalitní služby, vysoká životní úroveň, školství, fungování města, zdravotnictví a tak dále. No a pokud by vás zajímalo, kdo zvítězil v tomhletom nejnovějším žebříčku a kdo si odnáší první pozici, jaká země a jaký město, tak je to Dánsko a Kodaň, který získalo tenhleten titul pro nejvhodnější místo pro život právě v letošním roce a nejlépe se žije tady momentálně tady. Přátelé, Kodaň Dánsko je tady top bezpečnost, infrastruktura, kvalita služeb, vysoká životní úroveň. Místo druhý je Rakousko Vídeň, což je tady hned za rohem. Musím říct, že Vídeň se drží v tomhletom žebříčku už dlouhodobě vždycky v té top desítce. Místo třetí je třeba Austrálie, Melbourne, no a najdeme v té top desítce i Sydney, najdeme tam Švýcarsko, Curych, konkrétně taky Ženevu, nechybí ani Osaka v Japonsku, Austrálie, Adelaide a nebo třeba Vancouver v Kanadě a Tokio, Japonsko. Tak to je top desítka nejvíce vhodných a nejlepších měst pro život napříč samozřejmě světem a tak dále a no, něco na tom bude asi. Jsou to žebříčky, které samozřejmě jsou stanovený dobře a vhodně, takže pokud jste chtěli změnu, teď už víte kam třeba se přesunout.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Sarah Devaren a All the Things She Said. Aktuální čas 10.52, za chviličku 11. hodina. Čeká nás poslední hočka v rámci dopoledního driveu, ale samozřejmě ještě se pojďme mrknout na anketu, mezinárodní anketu DJ Magu Top 100 DJs, což je jedna z nejznámějších mezinárodních anket, do který se ještě stále můžete zapojit až do 16. září na oficiálních stránkách DJ Magu. A co to znamená, že můžete zvolit svých 5 oblíbených DJů z celé planety a můžete tak nominovat do této ankety napříč žánry svoje oblíbence. Samozřejmě můžete podpořit i třeba český jména, nemusí být jenom ty zahraniční. Hlasovat mohou lidé z celého světa a v posledních letech je tato anketa opravdu jako mega zásadní a ta čísla těch lidí, co se zapojili, jsou obrovská. No a pokud samozřejmě chcete rozhodnout o tom, kdo bude nejoblíbenějším DJem, neříkám záměrně nejlepším, protože to se asi posoudit nedá, ale je to spíše anketa popularity a oblíbenosti, tak samozřejmě můžete podpořit vaše oblíbence buď djmag.com anebo top100djs.djmag.com a můžete přímo podpořit 5 vašich oblíbenců. A čas máte do 16. září, pak bude hlasování ukončeno a v průběhu října se dozvíme, jak to celý dopadlo.

0: věc, Michael Craig Weekend. Budem volat Weekend už v pondělí, ale třeba to uteče. Už mezi 11. a 12. hodinou určitě omrkneme kulturní tipy a taky se podíváme na videoset dne. Teď už ale Andy a nejčerstvější zprávy, hezký dopoledne. Dance Radio
1: News. Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Britská spotřebitelská organizace Which zpochybnila bezpečnost Booking.com. Jejím pracovníkům se podařilo vytvořit falešnou nabídku ubytování na jedné z nejznámějších adres v zemi, v sídle premiéra Andyho Barhama na londýnské Downing Street. Podle organizace to ukazuje, že kontroly firmy nedokážou spolehlivě odhalit závadné nabídky. Po plzeňském Prazdroji, který zdražení oznámil jako první, nevylučují dražší pivo ani další domácí výrobci. Shodují se, že jim rostou náklady, zejména kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. S finálním rozhodnutím ale zatím vyčkávají. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí 24 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Do vašich uší jsme si dali další výbornou melodii a s muzikou budeme pokračovat už za chvíli, ale teď pro vás budu mít tip na videoset, který jsem dneska slibovala, že taky vás čeká, a tentokrát z řad mých velkých oblíbenců Sammy Virgi a taky Barry Can't Swim. Musím říct, že tato dvojice jsem si asi nikdy nedovedla představit, že by se dali B2Bčku, ale ono se tak opravdu stalo, a to je to už díl v dubnu letošního roku, kdy Sammy Virgi měl evropský tour, samozřejmě i s pražskou zastávkou, no ale konkrétně v Ellipelli, což bylo takový jako jedna z posledních už těch zastávek, tak měl velmi důležitý vystoupení, protože tam měl jako předskokaná Barry Can't Swim a společně taky zahráli. Tenhle ten set doposavať nebyl venku, byl jenom v takových těch ústřižcích na sociálních sítích, ale teďka už přistál na YouTube kanálech obou producentů a umělců. A i přesto, že to má půl hoďky, tak ta energie je neskutečná, a pokud jste třeba viděli jenom nějaký kousky a chtěli si to poslechnout, tak tenhle ten set určitě dneska doporučuji. Mimochodem ho už za chviličku nazdílím i na naše sociální sítě.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Kulturní a party tipy jsou i dneska připraveny na frekvenci Dance Rádia a pojďme se podívat, kam můžete vyrazit. Začneme v městské knihovně, kam dnes od 18 hodin můžete jít na ASEAN Plus Free Film Festival, který startuje ještě jednou od 18 hodin. Mercedes-Benz Prague Fashion Week, tak ten stále probíhá až do 10. září. Si můžete užít spoustu skvělých módních přehlídek. Dvořákova Praha, tak to je něco pro všechny milovníky vážné hudby. Až do 23. září si můžete užít skvělý koncerty. No a pojďme se podívat na další zajímavé akce, které jsou dnes na programu. Jazz Dog láká dnes na Five Rivers Blues Band od 21 hodin. Takže pokud máte rádi Jazz Dog a blues, nesmíte chybět. Cargo Gavary dneska hostí od 19 hodin Alexa Spencera. Příjemný koncert, který věřím, že vás zavede úplně jinam. No a poslední tip, nebo předposlední tip, poputuje do divadla X10 na Orchesterberg Six Lights od 7:30. No a posledním tipem, tak to bude techno, pravidelný Los Tequenos, a to v Krosu dnes od 20 hodin. Ať už se rozhodnete vyrazit kamkoliv, tak věřím, že si to užijete.

Přátelé, dopolední drive s datem 7. září je skoro na konci, ještě vás čekají poslední dva kousky do 12. hodiny, pak už zprávy a počasí v celou odpoledne. Samozřejmě nebudete ochuzeni o Mikeyho, což je můj kolega, který vás provede odpolední show mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Pro všechny milovníky drum and bassu tady máme Rave on Air mezi 18. a 20. hodinou s mými kolegy a taky DJs. No a v pozdějších hodinách nebude chybět třeba Afrojack Jack Show, Ultra Music Festival Radio Show a John Digby Transitions. Moc si to užijte, mějte krásný a úspěšný den a budu se na vás opět těšit zítra po devátý.

masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky, čehož už se Pražané začali obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Extrémní projevy počasí ukázaly, že klimatické změně se musí přizpůsobit i česká města. Teploty v nich totiž letos několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia ve stínu a na slunci ve městech velmi často stoupaly k 60. Většina radnic už delší dobu hledá způsoby, jak pobyt ve městech v horku zpříjemnit. Vysazují stromy, do ulic umisťují mlžítka a vodní prvky. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou mzdu 40 000 korun, bude první měsíc dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov. Usnula?
1: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Dance Radio. Dance Radio.

Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Britská spotřebitelská organizace Which zpochybnila bezpečnost Booking.com. Jejím pracovníkům se podařilo vytvořit falešnou nabídku ubytování na jedné z nejznámějších adres v zemi, v sídle premiéra Andyho Barhama na londýnské Downing Street. Podle organizace to ukazuje, že kontroly firmy nedokážou spolehlivě odhalit závadné nabídky. Po plzeňském Prazdroji, který zdražení oznámil jako první, nevylučují dražší pivo ani další domácí výrobci. Shodují se, že jim rostou náklady, zejména kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. S finálním rozhodnutím ale zatím vyčkávají. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí 24 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Dance Radio. Dance Radio.

masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky, čehož už se Pražané začali obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Extrémní projevy počasí ukázaly, že klimatické změně se musí přizpůsobit i česká města. Teploty v nich totiž letos několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia ve stínu a na slunci ve městech velmi často stoupaly k 60. Většina radnic už delší dobu hledá způsoby, jak pobyt ve městech v horku zpříjemnit. Vysazují stromy, do ulic umisťují mlžítka a vodní prvky. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou mzdu 40 tisíc korun, bude první měsíc dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
13: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.

0: Roger Sanchez, GTO, Turn on the Music, krásný odpoledne vám z Dancerády a přeji opět Michael C. Dnešní doprava mě trošku zaskočila, takže se hlásím o trochu později, ale 100% si to užijeme, protože až do 18. mám pro vás nejlepší taneční muziku, přesně jak jste zvyklí, playlist na webu nebo v aplikaci Dancerádio.cz. Za chvilku Netsky, BB Rexala, That Leads Me, Crevella, Joe James Carter nebo Bingo Players a budeme se dnes taky věnovat hudebním typům. Nejenže si představíme hudební novinky pro příští týden, taky vás pozvu i na spoustu hudebních novinek, který v našem plejáku hrát nebudeme. Počkejte si na to, teď už další. Dance Music, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika.

0: Tohoto jsou Pinko Players, jejich Devotion, my jsme Dance Radio a pořád hrajeme nejlepší taneční výběr. Všechno samozřejmě naleznete na webu, nebo taky v aplikaci DanceRadio.cz. V apce navíc uvidíte i večerní rozpis pořadu. Co vás čeká dnes, tedy v pondělí? Tak všechno odpálíme v 18 hodin s naším autorským pořadem Rayfoner, kde si dáte 120 minut těch nejlepších drum and bassových věcí. Dále tu máme Afročeka, Ultra Music Festival Radio Show a John Digweed, jeho Transitions bude uzavídat pondělní taneční seanci až do půlnoci. Tak si vyberte. Ať už Offenbach, jejich Rocket, dáme si i Lil Palmer, Techno, Bigger Than Techno, no a Armand van Helden dodá Avenger Soul. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí zápornilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Britská spotřebitelská organizace Which zpochybnila bezpečnost Booking.com. Jejím pracovníkům se podařilo vytvořit falešnou nabídku ubytování na jedné z nejznámějších adres v zemi, v sídle premiéra Andyho Barhama na londýnské Downing Street. Podle organizace to ukazuje, že kontroly firmy nedokážou spolehlivě odhalit závadné nabídky. Po plzeňském Prazdroji, který zdražení oznámil jako první, nevylučují dražší pivo ani další domácí výrobci. Shodují se, že jim rostou náklady, zejména kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. S finálním rozhodnutím ale zatím vyčkávají. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Come with

0: Kupujete totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
12: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

Byla to Houseovka of Fire, David Penn, Ando, Eric B. Turner, Always. My samozřejmě pokračujeme se servírováním nejlepších tanečních beatů. Co dáme dál, tak mám pro vás opravdu, ale opravdu skvělý servis. Za chvíli třeba Pete Tong, Jules Buckley, Jim Cook, Heat Rising. Nebo aktuální hitovka to Hugo a Move Into The Sun. A nebo už za moment, skvělá novinka Swedish House Mafia a Lee Kelly, Happiness Is So Sad. Skvělá tvorba hned teď na Dance Radio. Buďte s náma. Novinka.

Legenda taneční muziky Pete Tong, s ním Jules Buckley, tedy jeden z jeho velmi blízkých spolupracovníků, a taky Jem Cook, legendární to vokalistka Heat Rising. Tahle ta paráda vznikla taky jako podpora vystoupení Pete Tonga s orchestrem. A pokud byste chtěli na ně vyrazit, opět jsou v prodeji zimní a podzimní termíny. Teď už Duke Dumont, Chicane s Brianem Adamsem nebo Voice Noise, tady je Dance Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Za

Metric, I see you, tady je Dance Radio. Podíváme se do hit parady Dance Radio Charts. Do středy do 15 hodin hlasujte na webu danceradio.cz pro vaše oblíbence. Ať ve čtvrtek slyšíte váš oblíbený track. Co nejvejš, minulý týden jsme nasadili tři novinky. Kaiga, Cedrica Gervais a Felix da Hausketa s Fairboyem Slimem. Na stupních vítězů byl na trojce Epoch Noir. Na druhém místě byli Drew Moon a Annette Fab z novinky vyskákala hned na první místo. A to se singlem Wherever I Go. Kdo vyhraje tento týden je pořád ve vašich rukou, takže do toho naklikněte si vaši oblíbenou pecku na danceradio.cz. Teď do celý The Jungle, The Wave, dáme i Left Field a klasiku Original v celou zprávě a Andy Rhodes. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky, čehož už se Pražané začali obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Extrémní projevy počasí ukázaly, že klimatické změně se musí přizpůsobit i česká města. Teploty v nich totiž letos několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia ve stínu a na slunci ve městech velmi často stoupaly k 60. Většina radnic už delší dobu hledá způsoby, jak pobyt ve městech v horku zpříjemnit. Vysazují stromy, do ulic umisťují mlžítka a vodní prvky. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou mzdu 40 000 korun, bude první měsíc dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos. Počasí. V pondělí očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Novinka. Na Dance Radio pokračujeme s nejlepším tanečním playlistem. Za chvilku Lost Frequencies, Two Brothers on the Four Floor a právě teď novinka. Sonny Fodera se opět spojil s Becky Hill a vznikla tahleta paráda. Say Something na Dance Radio. Přímo pro vás právě teď. Super poslech.

Hity Karen Hart in Take You Home VIP Remix. Za chvilku Viktor Tela, Gio John Summit a dáme si i Tiesta ve spojení se Swimming Paulem VHS Rave. No a u Swimming Paula se rozhodně zastavíme, protože ten vystoupí na podzim jako jeden z headlinerů v pražském klubu Roxy v jejich sérii opravdu velkých akcí a Swimming Paula osobně doporučuju, je to velký talent, někdo mu přizdívá jako mladší, nadějnější a ne tak profláknutý Fred Again, takže rozhodně mrkněte na nějaký jeho vystoupení, sety a samozřejmě si poslechněte i jeho věci. My vám jednou posíláme právě teď a to je VHS Rave ve spolupráci s Tiestem a je to naprosto skvělá záležitost. Náš playlist vždycky na webu anebo v aplikaci. Dance Radio.cz, úžasný pondělí.

Archives on a VH.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Avicii a Chris Martin z kapely Coldplay, určitě poznáváte tenhle ten hlas. Heaven, my jsme Dance Radio. Tisha, to je solový hudební projekt, za kterým stojí Tisha Matthews, britská DJka, producentka a v současnosti jedna z nejvýraznějších tváří londýnské elektronické scény. Vydává u prestižního labelu Ninja Tune a hrajeme i v našem playlistu. Tak má pro vás nový single, vyšel nový track, jmenuje se All Night Long a zaměřuje se na klubové parkety. Staví na opravdu speciální atmosféře, začíná velmi pozvolná, potom se to rozjede. Je to můj dnešní hudební tip pro vás a možná se ho dočkáte i v pravidelné rotaci od příštího týdne v našem vysílání, to uvidíme. Teď do celý Christoph, Give Me The Love, dáme i Billie Eilish a skvělou verzi od Hybrid Minds singlu What Was I Made For, to je naprosto skvělá věc. Tak za chvilku přímo do vašich uší od koho jiného. My jsme Dance Radio, pojďme si to užít.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

Chorvatsko vyrazilo do boje s nebezpečnými komáry, kteří přenášejí západonilskou horečku. Hlavní město Záhřeb kvůli 7 potvrzeným případům nemoci zahájilo rozsáhlé postřiky, které by měly hmyz zlikvidovat. Britská spotřebitelská organizace Which zpochybnila bezpečnost Booking.com. Jejím pracovníkům se podařilo vytvořit falešnou nabídku ubytování na jedné z nejznámějších adres v zemi, v sídle premiéra Andyho Barhama na londýnské Downing Street. Podle organizace to ukazuje, že kontroly firmy nedokážou spolehlivě odhalit závadné nabídky. Po plzeňském Prazdroji, který zdražení oznámil jako první, nevylučují dražší pivo ani další domácí výrobci. Shodují se, že jim rostou náklady, zejména kvůli dražším pohonným hmotám, energiím, obalům a logistice. S finálním rozhodnutím ale zatím vyčkávají. Počasí. Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí 24 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Whatever, Skrillex a Pooh Bear, tady je Dance Radio. Podíváme se teď na hudební novinky, protože od čtvrtka opět nasadíme další čtyři nový kousky a je ideální čas je teď tedy vám, posluchačům, představit. Na Dance Radio se vrací populární DJ a producent Rehab. Novinka v našem vysílání nese název Dream Inside a Dream. Dalším novým kouskem to je KNYY Never Be The One. Never be the one. Novou spolupráci představí Frankie Wah a taky Tripolism, Triple Wah. A skvělej trendsík dodá Armin van Buuren se Sašou Everlasting. Myslím, že si vyberete teď už Dubel 19, Midnight Generation a novinka Almost My Own, anebo klasika Motorcycle As The Rush Comes, tady je Dance Radio.
1: A zadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Natrio, taky 54 Ultra, Talk to You, za mě naprosto největší hit letošního léta. Tohle to znělo úplně všude, no a i se startem školního roku tahle ta věc 100% nevymizí. U nás se ji budete moci slýchat i nadále, je to prostě opravdu povedený. Teď už Future Bound, Lee Matthews, Sasha, Perfect Sky, ideální drum and bass a pozvánka na dnešní Rave On Air, který startuje úderem 18. na Dance Radio. Parádní poslech.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Pondělní taneční odpoledne končí, ovšem samozřejmě nejlepší. Dance music tu pro vás bude non-stop. Za chvilku startuje Ray von Air, 120 minut nejlepších drum and bassových tracků, informací a tak dále. Sledujte taky náš tým na Instači, kde je najdete jako Ray von Air na konci potržítko. Potom si dejte ještě Afrojacka, Ultra Music Festival Radio Show nebo Johna Digweeda. Zítra ráno zaskočí Milan Kroužil za Andyho, potom tu bude Katie a odpoledne opět Milan Kroužil. A dále Showtime. Mějte se úžasně a pokud se neuslyšíme zítra v Showtimeu, kdybych to náhodou nestihnul, tak ve středu určitě ráno za Andyho a taky odpolko. Tak super večer, ahoj.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujeme.

0: Z masivního dubu jsou nové lavičky určené pro náplavky v metropoli. Jejich instalace má být dokončena do poloviny října. Celkem 25 nových sestav je určeno nejen k sezení, ale část z nich i k položení u řeky, čehož už se Pražané začali obávat kvůli očekávanému odpočinku bezdomovců. Česko má za sebou druhé nejteplejší léto v historii měření. Extrémní projevy počasí ukázaly, že klimatické změně se musí přizpůsobit i česká města. Teploty v nich totiž letos několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia ve stínu a na slunci ve městech velmi často stoupaly k 60. Většina radnic už delší dobu hledá způsoby, jak pobyt ve městech v horku zpříjemnit. Vysazují stromy, do ulic umisťují mlžítka a vodní prvky. Od příštího roku se podle vládního plánu výrazně změní podmínky pro podpory v nezaměstnanosti. Například 50-letý člověk, který měl před propuštěním průměrnou mzdu 40 000 korun, bude první měsíc dostávat o 4,5 tisíce korun méně než letos. Počasí. Pondělí očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 24 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.

0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, my vás opět vítáme v pondělním Rave on Air. Dneska jsem tady já, Chaos Theory, a.k.a. Matyáš, a.k.a. nejvyšší DJ v České republice. A tamhle se na mě už usmívá Dan Mindfrequence. Čau, Dané.
1: Čau, Maty.
0: Tak, dneska má svátek Regina, krásné jméno. A to není jediná zajímavá věc, kterou se dneska pojíme. Druhá je zajímavá, byl to Dan na Spring Bass Jamu.
1: Je to tak.
0: Dan se tady usmíval celou dobu, když mi vyprávěl vlastně, co se dělo. Takže pojíme si, co dělal Dan. Možná i třeba, co jsem dělal já, to není tak zajímavý. Zahrajeme nějaký deepy? Neura?
1: Je to tak.
0: Dan dneska se vším souhlasí, takže zahrajeme deepy Neura. Potom si možná dáme nějakou Danovou trojku, nebo...
1: Určitě
0: cítíš něco, se na Dané dneska?
1: Ale já se dneska cítím úplně na všechno, po tom víkendovém řádění.
0: Dané, jaké vysmáte dneska, jak se děsím, co to bude. A no, pak ještě nějaký program vymyslíme. Takže teďka si jdeme něco zahrát a tak za 15-20 minut, nebo za půl hoďky si pokecáme.
1: Uvidíme, jak to budeme cítit.
0: Tak jo, my jsme

0: Dané, to jste docela odpálil takhle ze začátku.
1: Udržel jsem si krásný tempo, to znamená, zahrál jsem tam 3 dýpečky, možná 4.
0: Aha, je, no.
1: Pak jsem plynule skočil do mainstreamu, aha, asi tak na 3 tracky.
0: No.
1: No a teď už je to špatně.
0: Já jsem si zrovna říkal, že bych si možná, že bych si ten dance floor klidně zahrál a pak jsem slyšel, jak tam loaduješ ten neurofunk, říkám, tak dneska zase nic, no.
1: Dneska to zase uděláme trošičku tvrdší. Dneska,
0: dobrý, tak já tam pak pošlu nějaký neura, co tam vyhrám. No. Tak, Dané, ty jsi teda hrál o víkendu na Spring Bass Jam, který se konal po pár letech zase.
1: Myslím si, že to byly 2 roky, jestli se nepletu, možná 3.
0: Jo, no.
1: Možná to bude tři, protože hele, vlastně už teďka na sebe jedu zpátky druhým rokem,
0: jo.
1: Takže si myslím, že to byly 3.
0: To bylo 3, no. No a jak bys teda zhodnotil ten návrat toho Spring Bass Jamu, kolik bylo lidí, jak se ti hrálo, co DJs, nějak to popiš posluchačům?
1: Za mě teda jako největší plus toho festivalu bylo jednoznačně místo. Ono teda to místo bylo bombový i vlastně v těch Holicích, Holice se to jmenovalo, že?
0: Já jsem tam nikdy nebyl, opravdu.
1: V Holicích to bylo taky super, že to bylo vlastně jakoby takovej kemp, kde byly různý chatky a tady tohleto, bylo se tam vlastně jakoby normálně stanovat. Mm. Bylo to u vody, takže jako ten vibe to mělo taky bombovej, ale tohle místo teda bylo ještě jako o úroveň výš.
0: A kde to bylo?
1: Bylo to Krucemburg na Vysočině,
0: aha,
1: kousek vlastně od, byl to asi 20-30 kilometrů od Havlíčkova Brodu.
0: Mhm. Takže
1: jsem to měl kousek na chatu vlastně.
0: Takže jsi jel z chaty přímo na Spring Bass.
1: Ne. A jsem rád, že jsem na tu chatu nejel, že bych si tam nechával věci, protože bych tam nedojel.
0: A co hraní?
1: Hraní bylo bomba. Musím říct, jakože vlastně jakoby, že poslední technika, co je venku, prostě od Pioneeru.
0: 3000.
1: TXK.
0: Jo, XK, jo, to jsou ty nějaký větší ještě, ne?
1: No.
0: Já jsem je nikdy naživo neviděl, jsem rád maximálně na 3000,
1: jo.
0: A s těma jsem byl teda vždycky spokojený. A co XK teda, je v tom nějaký rozdíl, nebo to je prostě jenom větší? A...
1: Je to větší, je to trošičku rychlejší, nicméně tam je tam jedna taková zapeklitá věc, která se s tím pojí, a to je vlastně, že pokud nemáš aktualizovanou vlastně jako flešku na poslední verzi Recordboxu, prostě, kde se ti potom tvoří vlastně i to One Library.
0: Tam jsou ty dvě knihovny, že jo?
1: Vlastně. Tak si bohužel nezahraješ.
0: Ty jo, a stalo se někomu, že nezahrál?
1: Ne, no, byli dostatečně informovaní.
0: Všichni byli dopředu, dostatečně,
1: takže to, a hlavně ta technika už se teďka objevuje vlastně čím dál víc, jako aha, na Majdanech, takže pokud seš DJ, který hraje pravidelně a pravidelně si aktualizuje vlastně jakoby svoji hudební knihovnu, tak si myslím, že si ti to nemůže stát, aby jsi nezahrál.
0: Jo, jo. Jo.
1: Každopádně, co se týká jako techniky, tak bomba, hlavní stage byla posazená jakoby do takového jakoby lesního účka, kdy kolem tebe byl vlastně jakoby les, a bylo to super, lidí bylo tak akorát.
0: Tak akorát.
1: Takže jsi se s někým prostě úplně jako nemačkal na stage, a všechno bylo blízko. Za mě bomba, za mě jako vydařený ročník. Myslím si, že příští rok to přiláká jako daleko více lidí, tím, že se jako vrací zpátky. A to místo, doufám, že to místo jako klapne, protože to místo jako bylo fakt bombový.
0: Okay.
1: Jo, super, my jsme tam spali vlastně jako v chatce, měli jsme vlastně hned u dveří byla krásná veranda a měli jsme vlastně výhled na ten rybník, co tam je, jako je hezký, takže za mě bomba.
0: Tak very nice.
1: Užito.
0: No a já jsem koukal, že se, nevím jak to, chtěl jsem to nějak uvíct, no to je jedno. Byl tam prostě kluk za pultem, malej, 9letej.
1: Ano.
0: Maxík si říká,
1: jo,
0: se jmenuje?
1: Přesně tak.
0: A mě by hrozně zajímalo, jaká byla reakce třeba lidí na něho, jaká byla reakce v backstage a co na to říkají jeho rodiče, jestli se s nima bavil, protože mám pocit, že si psal, že se s nima bavil.
1: Bavil. A musím říct, že pro mě to bylo jako ultra překvapení. Byla samozřejmě hrozná sranda vidět, jak Maxík prostě má pod sebou ty palety, jo, aby dosáhl na ty playery, ale jako za mě úplná pecka.
0: Dobrý,
1: Maxík zahrál ale jako fakt kruto přísně, super double dropy, prostě jako všechno, fakt jako bylo to bomba.
0: Aha.
1: A my jsme právě se spolu chvilku povídali tohleto a rodiče teda samozřejmě dotáhl ho k tomu taťka.
0: Tak to asi 9letýho kluka samotného nenapadne, jo, že by chtěl být DJ.
1: Takže taťka k tomu dotáhl, takže plně trénuje a musím říct, že jako bomba.
0: Takže za,
1: bomba.
0: A byl třeba nervózní před tím setem?
1: To vůbec mi to nepřišlo, asi myslím naopak,
0: že to... Možná neuvědomuji, jak víš, jak ještě malej kluk, že
1: to asi ne, ale on už hlavně nějaký mejdany za sebou má, jakoby, a víš, je to takový to, ale každopádně jako hrozně milý kluk, rodiče z toho mají obrovskou radost a možná si teďka v blízké době tady Maxíka poslouchne.
0: Jo, to si psal do skupiny, jestli ho tady nechce, takže milí posluchači, posluchačky, je dost možný, že nám sem přijde 9letý Maxík, který odehrál svůj první set,
1: nebyl první set,
0: ale myslím jako první na festivalu, asi
1: festivalový,
0: nebo
1: asi
0: festivalový první set, a myslím si, že to bude zajímavý tady poslouchat někoho jako ještě mladšího než jsem já. A třeba nám taky bude mít co říct.
1: No 100%, jako já jsem tam s ním strávil jako minimálně hoďku určitě.
0: Aha.
1: A musím říct, jako, že to bylo jako bomba, co Aha. se týká pokecu, tak super. Byl jsem jako mile překvapený, jako, že jak to celý vnímá, jaký má přehled o trikách a tady tohleto vlastně ve svém věku, takže jako fakt big up.
0: Tak super, no big up. Tak teďka jsme si pověděli něco o Spring Bass Jamu, vrátíme se asi teďka zase za nějakým Neurofunkem, vystřídáme se s Danem. A pak Dan vymyslí nějakou Danovou trojku nebo nějaký zábavný program a budeme tady zase něco povídat chytrý. Tak jo, my jsme Rayfonér.

0: Rave on air. Na Dance Radio.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Tvoje nová oblíbená

0: Dámy a pánové, stále posloucháte Rave On Air na Dance Radio.
1: Je tomu tak.
0: Udělali jsme teďka malou změnu, protočili jsme se za mixem, jak už asi lze i poznat.
1: Jak jako poznat, když hrajou taky Neura?
0: To není pravda.
1: počkej, ty jako, jak jako poznat, jak jsi to myslel?
0: To poznat, protože jsi vyšší a teď na mě házíš stín, protože za náma je vlastně jakoby okno, že, do studia.
1: Jo,
0: a,
1: takhle.
0: To se u mě neděje, já jsem teda jako, jsem taky poměrně vysoký, ale nejsem, ne,
1: no, jasně.
0: Nemám 3,80 m.
1: No jasně, prostě když si stopneš v oknu, tak je světlo normálně.
0: Přesně tak.
1: Chápu. No.

0: No. Kde by se nehrálo jako z té DJ techniky a že by nevypadala takhle, jo? Aha. Že by se to vlastně prohodilo, že bys tam byl jakoby fleška a hrál si z lidí vlastně.
1: Co?
2: Mně se normálně zavařil mozek teď. Jo, jakože já bych byl ta fleška a hrál bych prostě na člověkovi.
0: Přesně tak.
2: Já jsem si teďka představil, jak by se třeba tahal fejdr.
0: Tak to počkej, tak to by vlastně záleželo, jako jestli bys byl jakoby ten player nebo ta playerka.
2: No právě.
0: Byly by různý druhy, vlastně, tak víš co, tak třeba...
2: Tak jako, pro posluchače, který neví, co je fader, tak to je taková ta šavle, která se vytahuje nahoru a dolů, když se jakoby dávají tracky nahoru a dolů, takže...
0: Tak tím vlastně dáváte vlastně do kanálu tu písničku, jako, no. Že ji zapínáte, jako, zvyšujete hlasitost.
2: No, takže ten pohyb nahoru a dolů je důležitý.
0: Tak vlastně de facto, jako... Player ženského rodu,
2: no.
0: By mohl být vlastně jakoby CDJ, protože do něho by se dali strkat CDčka. Ne, jakože...
2: Teď to by byly prsa.
0: No, třeba. No a pánský by byl třeba XDJ, protože tam strčíš jenom flešku, že jo? Tam je jenom jeden otvor, nějaký adapter. Na jednoho člověka.
2: Já jako čekal jsem toho hodně, ale teda... Ne, tohle je to opravdě.
0: No, tak to bychom měli jakože, tak máme, že jo, dobrý, tak by to nějak jako vypadalo.
2: Mm-hmm.
0: No a jak by, na co by se vlastně dávaly písničky? Na co, teď máme dobrý, tak teď máme tady prostě jakoby ale techniku, DJ techniku, dáváš si...
2: Jo, takhle, jako na co?
0: Dáváš si vlastně tu hudbu, kterou budeš hrát, tak si dáváš vlastně na ten přednostní disk, na, to, no. Na tu flešku. Ale když by to bylo v té otočené realitě, aha. Na co by si vlastně...
2: Na teploměr. Protože ho máš kam...
0: To by šlo ono.
2: Na teploměr. A on by ti ukazoval, jestli kolik tam máš volného místa podle té teploty.
0: To je dobrý nápad. A nebo mě napadlo dildo.
2: Ale můžeme tady to vůbec říkat bez mě do rádia. Ale jo, tak asi jo.
0: Zase na druhou stranu jako takový dildo plný písniček, hele. Kdo...
2: A pak záleží, kolik by toho ten jako lidský player pojmul, že jo, jak by se mohl... No to je jedno. Když si to asi dokáže představit.
0: No a teďka vlastně, když bychom to, už víme, na čem budou hrát písničky,
2: aha.
0: Víme, do čeho ty písničky budeme dávat.
2: No.
0: A teď mě zajímá vlastně, z čeho by byly repráky, když vlastně...
2: No tak asi z lidí, co by jako...
0: No...
2: No, jako způsob by to mohlo být jako lidí a...
0: Taky no.
2: Když si představíš ten reprák, tak on taky dost připomíná, že jo, jako...
0: No, tak...
2: Já jsem si myslel, že tam míříš. Dobrý, tak to už máme postavenou stage, z čeho by byly světla.
0: No, tak dobrý, tak to už jsou takový detaily, na to už bychom 100% přišli.
2: Dobře.
0: Ale teď vlastně je takový jako nejdůležitější část, protože vlastně už máme techniku, ze který bychom vlastně hráli, už víme, jak to funguje, ale nevíme, kdo vlastně bude hrát. Je to fleška. A jak bychom ty flešky vlastně jako v závislosti na tom, jak je třeba teďka máme rádi, jak nám fungují, jak bys to sestavil? Kdo by byl takový David Guetta?
2: Co? David Guetta jako podle značky flešky,
0: jo?
2: Nebo?
0: Jasnej, SanDisk.
2: SanDisk určitě. Já si myslím, že... Počkej, ale jako David Guetta, ten to zase tak jako přepíná, že jo?
0: Jo, tak...
2: Co používá MC? Ten používá Pioneer flešky, přímo myslím.
0: Jo, ale oni to jsou stejně, myslím, že SanDisky, ty Ultry, akorát jsou přebrandovaný a stojí o 2000 korun víc.
2: Cože? To je fakt tak drahý, jo?
0: Jsou hodně drahý, no.
2: Co?
0: Jsou pekelně drahý a právě je to jenom rebranding, protože vlastně tam jako vizuál té flešky je stejný. Jako,
2: no,
0: jako nějaký ty Ultry od SanDisku. Takže tak.
2: Takže no. Na SanDisky SanDisk by stál prostě za těma playerama.
0: Asi jo, jako za mě asi jako nejlepší fleška.
2: No. Jo, já si myslím, že v pohodě, no.
0: Ty by si byl takový Samsung.
2: Že jsou dlouhý?
0: Ne, ten mi dvakrát chcípnul.
2: Tak dík.
0: Dobrý, tak my se vracíme zpátky za písničkou po téhletý alternativní realitě, kdy flešky hrajou na lidi. Doufám, že jste to pochopili a kdybyste se náhodou probudili na nějaký alternativní planetě, tak budete vědět, co máte dělat. Budete SanDisk. My jsme Rayvoner.

0: Rave on air. Na Dance Radio. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Tvoje nová oblíbená

0: My jsme zpátky po předešlém vstupu, doufám, že jste neodešli nějak jako pryč po tom, co jste tady slyšeli. Dane, máš připravený něco dalšího? Já jsem nad ničím teda popravdě moc nepřemýšlel, protože jsem čekal, že tvůj genius a tvoje, vlastně tvůj intelekt, který...
1: Je teďka na budu mrazu, jakoby.
0: Který se jakoby hodnotou podobá jako teplotě v tady té místnosti. tak jsem právě doufal, že tam něco myslíš.
1: Takhle, mě vlastně napadla ještě jedna věc, na kterou bychom se mohli společně zamyslet, jako takový vlastně společný brainstorming.
0: Okay.
1: A tím je vlastně možnost vstoupit do politiky s nějakou politickou stranou, která se orientuje za práva DJů.
0: Za práva DJů. A jak by se jmenovala?
1: A to je právě to, co si musíme jako vymyslet.
0: Aha, mhm. OK.
1: Bylo by to jako, že práva DJů a prostě by se zastávala by se obecně jako prostě jako hudebníku a DJů, ale nebylo by to v tom smyslu, jako že by hájela jejich práva, nicméně, i když to máme v názvu, tak by to prostě jako by bylo takový jako obecný, že bychom prostě bojovali za naši DJskou prostě komunitu, aby se měla líp.
0: A myslíš, že by to někoho zajímalo, kromě DJů?
1: To
0: není důležitý.
1: To není důležitý. Prostě my jdeme dosáhnout svého cíle.
0: Dobře, takže si to představíme.
1: Jaká by byla zkratka? USB.
0: Dobře.
1: To by bylo USB. Urgentně sociální DJs.
0: Urgentně sociální... A teď tam je B na konci, ne? D.
1: BJs.
0: Nebudeme.
1: Ne, byli bychom ukrutně sociální BJs.
0: Ukrutně sociální BJs.
1: Ukrutně sociální BJs. Dává ti to smysl trochu?
0: No dává, ale jako myšlenka mě to zavádí úplně jako do jiných
1: sfér. To vůbec nevadí. Nám jde o blaho jakoby všech DJs, nám nejde o to, jak se budeme jmenovat. Prostě jsme...
0: USBJs.
1: Takže urgentně sociální BJs.
0: Aha, OK.
1: Dobře, super. Pojďme si nastínit náš program.
0: Dobře.
1: Chceme zaujmout široký spektrum vlastně našich DJských kolegů a hudebníků, aby nás podporovali. Tak za co budeme bojovat, Matej? Dej mi aspoň 5 bodů vlastně, nebo pojďme dát dokupit nějakých 5 bodů, za co bychom mohli jako politická strana bojovat.
0: Jo, takže do ústavy by se napsalo, že každý DJ má +3 do backstage a ne +1.
1: To je dobrý, na to bychom mohli chytit
0: to,
1: určitě.
0: To by se dalo do ústavy normálně.
1: Super, bomba.
0: Potom ten... OK, druhý bod programu, ten alkohol, o který si řekneme na backstage, tak tam opravdu bude a bude v ledničce. To si myslím, že je docela silný tohleto.
1: To je docela dobrý.
0: Protože jako tady ty dvě věci už by mě jako DJ potěšily a o to víc bych na té akci chtěl hrát. Třetí bod programu, tolik, kolik si řeknu za fíčko, tak ho opravdu dostanu. I s cestákem.
1: Dobře. Máte, tohle se ti stává, jako jo. Víš, tam, že to není jako, to je strana nás všech, jako hudebníků, to není tvoje, chápeš?
0: Dobře, tak bylo tady pár akcí, kde jsem nedostal tolik, kolik jsem měl. Protože klasika, bracho, prosím tě, nám to akce moc nevyšla, nemůžeme trošku zlevnit. A ty unavený po akci ležíš v té postel, říkáš si, no tak nebudu. Nebude prostě šidit, že
1: jo. Jo, brácho, a tu vodu, co jsem si natočil na záchodě, taky vrátím.
0: Takže. No prostě, hele, každému DJovi se to určitě někdy stalo. Že mu jako nedali tolik, kolik chtěl.
1: Určitě, tak je to na domluvě. Tak jo, tak to bychom měli teda...
0: Tři body.
1: Aha. Tak jedeme dál.
0: A ty máš nějaký nápady?
1: Já jako tvůj oponent vlastně jako v rámci třeba konkurenční DJské strany, kterou jsem si teď vymyslel, ale byli bychom tam dva prostě uchazeči o místo předsedy, tak prostě bych vyšel jako s nějakýma svýma.
0: Jo, dobře. Kolikže jsme říkali, že těch bodů bude?
1: Ještě máš dva.
0: Ještě?
1: Takže
0: jo,
1: dohromady 5.
0: Jo, dobrý, já jsem to nemohl spočítat teďka. No,
1: to je takhle, Maty, to je takhle. To je jedna ruka. Když dáš všechny prsty od sebe, teď máš 6-5, tak jo. To je ono.
0: A, okay, dobře.
1: No vidíš to, můžeš do politiky.
0: Tak jo, to bych dal normálně, kdo chce vstoupit do strany, tak musí mě počítat do 5 na prste.
1: Přesně tak, když dá 5 dokupy, tak je to dobrý, když dá dokupy dalších 5, je to bonus.
0: Je to ještě lepší.
1: Tak.
0: Dobře, takže to bychom byli na 3, 5, zaručeně fungující technika. prostě přijdu tam a vím, že mi nevypne odposlech, nebo vím, že prostě budou fungovat CDJ tak, jak mají.
1: Takže svým prostě kolegům DJským a
0: bych slíbil to, že prostě když přijdu na
1: akci, ta technika bude v dobrém stavu.
0: A vždycky tam bude ta nejlepší.
1: Super, dobře.
0: Takže 3000 třeba.
1: Takže dobrý, takže to máme číslo 4. Takže teď mi ještě zandej poslední.
0: Vždycky bude plný parket.
1: Vždycky bude plný parket?
0: Vždycky bude plný parket. A jedno, jestli to bude opening set ve 4 odpoledne, nebo to bude closing set v 8 ráno, vždycky bude plný parket.
1: A co když bude closing set v 10 dopoledne?
0: Tak to bude dlouhá akce.
1: Jo, ale bude stejně plný parket.
0: Tak naše strana se zaručí tím, že bude stát s letáčkama před tou akcí a budou tam nahánět všechny lidi, aby šli dovnitř na 10. na closing set. Klidně i maminky s kočárkama.
1: Jo.
0: Jedno, co tam uvidějí, jedno, jestli se jim něco stane, ale prostě tam půjdou.
1: Takže ty mi teď jako říkáš, že jako nejsi schopný zaručit jako DJ vlastně jako bezpečí těm maminkám s těma kočárkám.
0: No ne, tak a tak třeba maminka je bývalá alkoholička, uvidí, že ten pár a napije se třeba na
1: tý akci. Kočár prostě jako
0: kočár za
1: lahvač. No,
0: a to už já neslíbím, to je na ní, že jo?
1: To je směný obchod, to je v pořádku.
0: No, Bartrova směna.
1: Ano, přesně tak. Dobrý, tak to je docela pěkný. Jako musím říct, že bys mohl zaujmout, no.
0: Jo, já si myslím, že jo. Ty máš něco vymyšleného?
1: Jako ne, no, budu trošku trošku vařit, co vařit.
0: Já jsem čekal, že už máš něco připravenýho. Dobrý, tak můžeš začít. Mm-hmm.
1: Já budu bojovat za to, že budeme všichni fasovat zdarma flešky s neomezenou kapacitou. Že prostě zařídím, aby tam nebyla prostě jakoby limitovaná kapacita, protože já nechci být jako hudebník omezovan kapacitou svého flash disku. Chápeš to?
0: Jo, jenom inteligencí.
1: Mě nikdo nebude omezovat.
0: Nikdo se nebude omezovat.
1: Tak, to bych nechtěl.
0: Tím bych ti chtěl oponovat, ale že spousta DJ si na flashky dává jenom ty sety, který chce hrát. Nemuselo by to zaujmout všechny.
1: Hele, a ty mě vlastně odrazuješ od mýho nápadu?
0: Ne, dobrý, bod dva, pokračuj.
1: Bod dva, nechci být na line-upu omezovaný časem. Když budu chtít hrát 10 minut, budu hrát 10 minut. Když budu chtít hrát 2,5 hodiny, tak budu hrát 2,5 hodiny.
0: A za full fíčko.
1: Přesně všechno. Tak, jo. A prostě, tak
0: jo, se, ne, když to bude půl hodiny, tak to je full fíčko, a když to budou 2 hodiny, tak máš double fíčko.
1: Zároveň s tím nebudu chtít omezovat vlastně ostatní vystupující na tom mejdanu. To znamená, ta akce upraví vlastně jakoby délku svého trvání, tak aby se dostalo na všechny a všichni si komfortně zahráli ten čas, který chtějí.
0: To jo. Tak to chudáci promotéři teda.
1: Je to velice jako náročný samozřejmě. Mm-hmm. A pokud se ti podaří vlastně protáhnout to tvoje vystoupení i třeba o 10 hodin, tak samozřejmě bohužel, státem ty promotéři budou dotovaný, budou dostávat dotace na DJ vlastně. A ty, mm-hmm, pokud odehráš 10 hodin, protože tě to prostě bude bavit, nebo se ti prostě nebude chtít odejít.
0: Tak ti zaplatí stát.
1: Tak ti to prostě zaplatí. Proplatí ti to, protože ten promotér to dostane od státu.
0: A jako je pravda, že v tom našem kocourkově bych se nedělal, kdyby něco kilo normálně. Tak ono podle mě, kdyby jsi třeba zaregistroval DJs jako chráněnou dílnu nějakou.
1: Což jakoby u nás by nebyl vůbec problém.
0: Ne, to vůbec by nebyl problém.
1: My bychom tam byli předsedové normálně. Chtěl bys mít v životopise, že jsi 10 let v kuse byl třeba předseda vlastně chráněných dílen.
0: USBJs. Chráněná dílna USBJs.
1: USBJs, to zní jako nějaký gamer, ty.
0: Jako jo.
1: No, tak to máme vlastně jako další bod. Teďka jsme na bodu 3 a to, že by byla povinná dotace, jo, mm-hmm, že by si jako DJ mohl vlastně zažádat o roční příspěvek od státu, mm-hmm, na pomejdanovou rekonvalescenci. Myslím si, že o tomhle se prostě moc nemluví.
0: Pojišťovna by to proplatila tohleto. Ač
1: určitě, bylo by to spolupráce se pojišťovnou. Mm-hmm. A já si myslím, že o tomhle jakoby moc nemluví, ale aha, prostě jsou to těžký časy.
0: No to.
1: Jo, je to náročný, jo, jako
0: těch pár hodin slávy pro ty další 2 dny, prostě přesně, člověk si to odmaká tohleto.
1: Není to zadarmo, prostě to tělo potom jako potřebuje nějaký oddech, hele, nějaký chození do práce potom, jo, vaření, vydášení odpadku, na to je právě potřeba jako ta dotace, abys to mohl všechno pokrýt a nemusel si to dělat, abys to finančně unes prostě.
0: A příspěvek na masáže třeba nebo na nějakou saunu, víš.
1: A teď myslíš normální masáže nebo heavy masáže?
0: No, jako USBJs masáže.
1: USBJs masáže.
0: Ale to bych prosadil u sebe ve straně, tak jsem to myslel, USBJs masáže.
1: Takže když si otevře telefon, tak tam najdu Grindr. Teďka.
0: Nemohu potvrdit, nemohu vyvrátit.
1: Dobře.
0: Pátý bod ti chybí.
1: Pátý bod. zdarma transplantace uší.
0: Ok, jako ústních bubínků.
1: Přesně tak.
0: To je dobrý.
1: Jo, samozřejmě ty jako, jakožto vystupující hudebník a tady tohleto musí si chránit nějakým způsobem sluch, je to velice důležitý, měl bys mít nějaký ochranný pomůcky, nějaký špunty do uší, co trošičku omezej ty špatné frekvence, které ti jdou do ucha. A když vlastně chceš být pankáč a prostě se na to vyprdneš, tak prostě bys potom jakoby měl mít možnost se nějak dát zpátky dokupy.
0: Jo, to si myslím, že by se hodilo i spoustě ravers třeba.
1: Tak.
0: Ale jo, jako já si myslím, že naše volební programy jsou zajímavý.
1: A já mám jako ještě jeden bod.
0: No, tak dám ti šestej.
1: Ale já musím vymyslet taky.
0: Tak já jsem...
1: Máme na to ještě krásných 35 minut.
0: Jo, dobrý, čas je dost.
1: Takže já si myslím, že na to určitě přijdu.
0: Takže jako ke konci si to ještě řekneme.
1: Ne, tak to ještě zandám teďka. No, tady akorát přepnu track a jdu na to. Tak asi pro moji stranu bych chtěl vyjednat, aby vlastně veškerý nábytek v DJských bytech, nebo bytech, kde bydlejí DJové, byly složený vlastně jakoby ze zvukové techniky jako nějaký. To znamená, že bych třeba spal na playerech. A tak, že by to bylo jako prostě povinný pro ty DJ, aby se nějak odlišovali, že bych měl třeba dveře z repráku a tak.
0: Jo, takhle.
1: No.
0: OK, a místo zvonku na dveře bys měl třeba obří reprák prostě.
1: Ne, tam bych chtěl mít jakoby, ano, no takhle, byl by to, já bych měl místo zvonku, bych měl Q-čko normálně. Bych měl nalepený Q-čko.
0: Počkej, to je dobrý, ale.
1: Ano, měl bych tam Q-čko.
0: To je dobrý.
1: A když bys to vlastně podržel, tak aha, by to udělal up-tempovej gig.
0: OK, a to není špatný náhodou?
1: Není, no.
0: To je dobré.
1: Ale jelikož bys měl bys prostě ty akustiky nebo prostě ty function vanky prostě úplně nasázený, že prostě před sebou v těch dveřích, tak by tě to prostě odpálilo dekel. Ale úplně hrozně.
0: Odpálilo dekel. dobrý.
1: Takže tohle byly vlastně jako naše volební sliby, volební plány.
0: Ano.
1: Tak nám zkuste, jestli posloucháte, napsat na náš Instagram, kterou tu stranu byste si vybrali, jestli Matyho stranu a nebo moji Danovou stranu.
0: Jo, přesně. Takže no, já k tomu už raz nic říkal.
1: Ne, nemáš co říct?
0: Ne.
1: Ještě jenom řekni, jak se jmenuje ta naše strana.
0: USBJs.
1: USBJs.
0: Ano.
1: Matěj, myslím, že máme teďka podnikatelský
0: záměr tam je.
1: Záměr a mohli bychom udělat takový nový Termix.
0: My jsme Rayfoner.

0: Jsme zpět s posledním vstupem.
1: Čau.
0: Dnešní Rave on Air Show. Mm-hmm. A Matej, ty máš celý to? Ty máš jako nějaký celou složku s Original Sinem? Že už několikátý track, co od něho hraješ?
2: To je asi třetí, co od něho teďka hraju.
1: Ne, já to mám Jump Up, ale Original Sin, já jsem měl vždycky hrozně rád,
2: taky,
1: protože
2: měl takovej ten starý Jump Upovej zvuk a vždycky mě to bavilo.
0: No, pravda, souhlasím s tím. Maty, mám tady pro tebe dneska poslední úkol.
2: Okay.
0: Jseš na to připravený?
2: Ne.
0: Ne?
2: Nejsem.
0: Protože se na to nemůžeš připravit, to je jasný.
2: Po tom, co jsme tady dneska předvedli, si myslím, že už tady nemůže nikdo z posluchačů být připravený na to, co dneska z Dana nebo i ze mě vypadne.
0: Je opravdu jako, nebo takhle, je pravda, že dneska to bylo samozřejmě o něco náročnější.
2: Jak pro koho, no?
0: Bylo tam hodně potřeba zapojit nějakou představivost. Já před sebou budu mít ty luxusní pléry s tou fleškou.
2: Aha.
0: Na tím budu
2: dneska. Jo, o tom se ti bude zdát dneska.
0: A určitě začínám hledat místo pro USBJs. Jako.
2: USBJs, jo, já si myslím, že to má budoucnost.
0: Určitě. A umíš třeba pole dance nebo něco takového, že bys tam jako, než najdeme prostě jako nějaký
2: zaměstnance,
0: ne?
2: Proč pole dance?
0: No tak určitě, nevím. By to byl náš volební kabaret.
2: Dobrý, ale já jsem chtěl zeptat, prosím.
0: Tak, teďka, zase, jedeme do nejhlubšího koutu tvé představivosti a zkusme se přesunout do alternativního vesmíru, zase ano, a na této planetě, jo, v tímhle alternativním, v téhle alternativní verzi Zemi, Horst Fuchs, víš, kde Horst Fuchs, ne?
2: Samozřejmě to je pan s tou pleškou a brýlemi, který prodával pánve.
0: A pamatuješ si trochu, jakým stylem vlastně to jako prodával a vysvětloval?
2: Ty jo, nevím, jestli to dokážu jako předvíst, ale pamatuju si to.
0: Ano, tak představ si, že by tímhle tím stylem vlastně prezentoval písničky od producentů.
2: OK.
0: Máš nějaký oblíbený track? Který bys jako takhle mohl prezentovat.
2: Mně se hrozně líbí na SoundCloudu ten 10-minutový mix cikánských písní do drum bassových tracků, znáš to?
0: Jo,
2: to si myslím, že by bylo
0: mě to,
2: super.
0: Mě to podle mě ukazovala Abelin poslední.
2: Jo, my jsme to jednou poslouchali 2 hodiny v kuse na Letitrolu.
0: to je skvělý.
2: Jo, to je výborný, já si nepamatuju, jak se to jmenuje, ale to jako doporučuji opravdu najít, to jsou prostě takový cikánský klasiky.
0: Jo.
2: Krásný písně a prostě do toho řeže ten pušitul. Myslím si, že to je úplně ideální pro Dana dneska, co by mohl svojí manželce pustit.
0: Já si totiž myslím, večer, že tady tohle to stejně jako teďka pro moji mozkovou kapacitu je možná moc inteligentní.
2: Intenzivní.
0: Intenzivní a inteligentní poslech. Tak pojď si vybrat nějaký track, já nemyslím, jaká si mix. Pojď si vybrat nějaký track, který bys mi takhle odprezentoval.
2: Který bych ti...
0: Klidně do toho můžeš zapojit třeba i Zdeňka Srstku.
2: Já ti... Zdeňka Srstku?
0: No.
2: Tohle to nehoj...
0: To byl takový ten...
2: Já si to fakt moc nepamatuji. Jako já vím, jak to prodával.
0: Ale ne, jakože, tak pamatuješ si, co dělal Zdeněk Srstka?
2: Ne.
0: Ten vždycky prezentoval takový ty pejsky v útulkách.
2: To si nepamatuju.
0: Ne, tady ten je malinký, to je bobinka, je hezká, podívejte se, jak kouká, hodí se do každý rodiny, je jí 13 let, hele, ale to nevadí.
2: Hele, to jsem asi moc mladý normálně.
0: Fakt no. Jo.
2: Hele, Horst, to si pamatuju. To vím, to bylo takový to... Máme tady tu úžasnou pánev, nejlepší povrch, nejlepší materiál, nejlepší cena.
0: Tak pojďme si to rozdělit, hele. Uděláme to tak, že ty si vemeš Horsta Fuchse a já potom si odprezentuju nějaký track jako Zdeněk Srstka.
2: OK, dobře, tak ale já musím vymyslet nějaký ten track teda.
0: No.
2: Tak jo, tak já sám push it to the limit.
0: Mhm. Tak počkej, tak jdeme. 3, 2, 1, zapl jsem televizi teďka.
2: Jo. Dámy a pánové. Dnes vám tady představím ten nejlepší drum and bassový track na světě. Podívejte se na to, jakou má waveformu. Podívejte se na to, jak je nahlas a jak má kvalitní zvuk. Toto je, dámy a pánové, Push It To The Limit. Jeden z nejlepších a nejlegendárnějších drum and bassových tracků, které jste kdy mohli slyšet. Právě ty největší producenti, největší jména na světové scéně. Let It Roll, Rampage, Spring Bass Jam, tam všude tento track zazářil. Push It To The Limit, dámy a pánové, dneska úžasná sleva na Beatportu, pouze za $0.5. Kupujte.
0: O můj bože, Horste, to bylo úplně úžasný. Počkej, Horste, mě tady pípá telefon. Sakra, režie mi teďka zrovna dává vědět, že když posluchači objednají do 5 minut, tak dostanou bonus. Horste, víš ten bonus, řekneš to posluchačům?
2: Ha ha ha!
3: Hej Dane, jakože, vem si, že prostě projíždíš rádio v autě a říkáš si, co si pustíš. Jedeš z práce a ty to přepneš a slyšíš prostě dva lidi, jak dělají imitaci na Horsta Fuchse a prodávají drone metalový tracky přes rádio. Hej, já nemůžu. Já už si domů.
0: Škoda, že jsme se nedozvěděli, vlastně, co je ten bonus vlastně od režie. Horst to měl určitě připravený teda jako v malíku, ale nevadí. Můžeme si myslet, že buď to by to byl nějaký druhý track zdarma. Přesně tak.
3: A nebo pro DJs by to byl ten Jack.
0: Exkluzivní USBJ, US fleška.
3: Ano, exkluzivní USBJ.
0: Fleška.
3: Poukaz na USBJ masa.
0: Přesně tak. Ale až potom pole dance. Já ti ukážu fotku z Deňka Srsky, jestli ti to opravdu něco neříká.
2: Jo, jako říká, ale není to, že bych si jako vzpomněl a prostě řekl si jako, jakože jo.
0: Jo?
2: No jakože vím, že ten člověk existoval, existuje, ale bohužel si ho nedokážu zařadit s tím, že by prodával pejsky v sútulku.
0: No tak on to udělal vždycky takovým stylem, jakože... Dámy a pánové, podívejte se, tady je od Matthewse Blitz, takovej hezký na vás kouká z té flešky, jo, hodí se do každého setu, můžete ho dropovat s čímkoliv, jo, hodí se na dětský oslavy, na večerní party, na svatby, jo, je to fakt super, a když budete dán, tak ho můžete klidně zahrát 5x setu a všem se to bude líbit.
3: Já si myslím, že už jsme oba dva přetažení a můžeme jít.
0: Dámy a pánové, tohle byl závěr dnešní Rave for

0: Je to tak. Takže děkujeme, že nás posloucháte. Tohle byl už opravdu závěr. Dáme si ještě teďka pár písniček a uslyšíme se zase za týden na vlnách Dance Rádia.
1: Čau.
0: Čau.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dance Radio. Dance Radio. Yeah.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.